přes halické pláně, pane vítr zlý, pomálo co jsme měli, nám vody se brali, jako tažní ptáci, jako rorísi.